dnes máme tu čest vám říci, že jest všech swingazů jest. Tady tady tady vlasy dám, je swingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Vidy vyberli vavu zum, zum, zum, všude kolem je velký schon, to zpívá swingazů milion a všude zní píseň bláznivá. Vidy by vás zas loubit, oh, kdo nás jezduje, jen si libuje a prospěvuje. Tady

dnes máme tu čest vám říci, že jest všech vingařů pěst. Je vingařů čas a k tanci naraz i zmírit mu hlas. Odej se swingu, nebo tisíce swinga.